žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

vezmeme, pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

Dvojica štart v troštoťovom takte. Tancujeme valčík pritulený taktne. Vyletíme spolu nad oblaky. Nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme. Nadletíme, uletíme, zaletíme. Podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

Ptali jsme se téhle ovce, kdo je, odkud je a co chce, a ona řekla bébé.

0: dělat mají. Říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát bitvu u Lipan.
1: Byl dětem, velo dětičkám, říkej jim.

jestli chceš, tak se klidně snaž a mysli si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

0: padala anticky, aby mě milovala navždycky.
1: Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ní.